jako prynie pšelat powiesću tydzinia. Niemcy buchu na zwiaskowym finalu ubydżowania nasza wiesma przychod jako jedna z 800 ze złotej plakietu poczęszczeny, a su si z tym 15 000 euro wydobyli. Mytowanie je klietu spoczat klieta na wikach zeleno tydzinia Berlinie. Nawodu Slepjanskeje Wyšeje Šule Jana Rehorja nevočakuje žane službno pravniske šehi. Rehor bi pravje jednal, tak minister, jako bu znate z obuchu na šuli 15-letnym projekče eksternych pornografiske fota pokazane, kiž su za šuleriju pod 16 letami zakazane. Mieszczanska rada we Wojerecach je ze snadnej väčšinu přirážku za cuzowy komputerowy muzej Z.com pšmórnyła. Přichod muzeja je z tym dale worožene. Kaž praji wyši mieszczanosta Torsten Rubancy je nitko załožbowa rada muzeja prašana. Na honjovužijskich polach su ratario zdžela ze žnemi žita započeli. Krabatový mlokový svět pola kulova je lohkých pododla svoje žnie ječmenia hižo zakončil. Ratarski zavod Redžic bratru nesvačidle žnie od konca mineného tydženia niedže 200 hektaru ječmenia. Dež zajšvých dňu je do zraveniu tredoskere pomal, hač škodžal. Rožka, pšenca a rypik behu přichodnych tydženiu do zravia, tak ryka znesvačidva. A agrárne družstvo Miłočice chce přichodne tydžen ze žniemi 180 hektaru ječmenia započeč, potom gdyž sa zaso slunco pokaza. Projekt Zari ma so dale viesť, za to v upraji so poradžovace v ubiok za prašenia serbského ľudu po boku zviazkového ministerstva za Nuckune. Grimi skadžovaše so prýny kruč sriečne v Užice na Nepilic dvore Rúnom. Za voľby viesnanosti gmene Nibelčice maja jednoho kandidáta. Je to 46-letný samostatný cichikrujerský mišto Tomáš Klar z Miłočic. Nestronski kandidat běhač do septembra 2024 člen gmenskeje rady a zastupovace viesnanosta. Dokelž žani strone nepřisluša, dobieše za svoju kandidaturu z najmenša 20 podpiranskych podpismu zapodač. Vůlby nebylčanského věsnanosti odměja so 6. septembra. Z Džirje su novou vukovanskou strážu otevřili. S tým je netko zastaranie núzovým páže severne Budyšina lepe zaručené. Potrichy to vonie gmeny Radvo, Vujka Dubrava a Malešecu. Vukovanská stráža je dvúrečne popísaná a je plačiva nemale 2 milióna euro. Serbskej základnej šuli Čišinského pančicach Kukove maja vodnetka novú dječacu bibliotéku a zdobom sú umiovský projekt na Kodbach šule zakončili. Grafikar Štefan Hanuš je zromadne ze šuleriami dve vulkistčenie mestrujem s bajovými figurami a konturami Budyšina vúhotuval v obraze k tomu namakače na našich internetných stronách a app MDR Serbia. Budyšine tvari závod Sachsen Energie novú elektrotankoňu za e-auta. Nabijanský park na Drežanskej droze zmeje 12 jednotlivých stáciu za spiešne nabývanie elektrických autov. A poľadáme ešte na vedro, hač do popudňa so dženca ešte trochu dále dešťuje pri maximálne 20 stopňach a tiež spočat k prvního prúznického tydženia v ostane šire, pokmurjené a skýre mokré, hač do vútoru maximálne 20 stopňu vici kojte a dešťi kojte a od sredu potom zaso přečenejšie a príchodný konc tydženia je liečo potom doskončne ročo.

0: Vašim tikač.
1: Pokažte. To tam nemže vi ono bič. Ne, pal, jes mi nece. Vy mače pravje. Daj kikau. Nitko tež vim, če odla bitun let tak bezbožne droji. Čatna moj, daj kikau, zatražne fufcich, ale to je
0: dobro. Och, čakaj če ma, vokomik. To tam mi tež žel. Super započat k dodnja. Ja trebam neke en kove.
2: Ledma bi si Kristof kove popšal, klepa znova vo vokne recepcije. Dunkoč steje tam nervózna žona s vomjenem kobuku a s vulkimi červenimi svunčnimi naočemi.
0: Hej, prosu. Jak môžu vám pomáť?
3: Moje dieťa.
0: Što je s vašim dieťom?
3: Vone je so mi na letanišču zubivo.
0: OK. Zmirujte sa, kak ta vone rika.
3: OK. Andrea.
0: Staroba?
3: 5 let.
0: Dere. A na čím môžeš vaše dieťa dere spoznať?
3: Na haj, nos, ma sombrero na vove.
0: Sombrero?
3: Haj, souvenir z dola, Mexiko.
0: Čo jasné.
4: Kičpu, kičpu. Je nichto 5 letnu holčku s menom Andrea Vičal. Vona má sombrero na vole. Prosu sa pri recepcii, Pšizevič.
3: Poskajče raz. Andrea je hulc. To je v italskej hulče meno.
0: Oh, to šetíš.
4: Kečpu, kečpu, ja koriguju. Je případně nichtu 5-letného hulca. Já vospetuju 5-letného hulca s jménem Andrea Víčal. Vůn má sombrero na voje. Prosu so při recepcii přizivíč.
3: Haj, tak je pravé. Ok, snáno hýště jeho svojné jméno dodače.
0: Haj, ráde, a te je?
3: Carbonara.
0: Carbonara?
3: Hej!
0: Kajšta Juška?
3: Hej!
0: Andrea Carbonara.
3: Hej! Celé prawe.
0: Oh, můj Bože. No dere. Da cíči raz. Potakim.
4: Kečpu, kečpu, ja znova koriguju. Je případně nichtu 5-letného hulca se sombrérom viděl. Předměno Andrea, svůjbne jméno Carbonara, kajšta Juška. Prosu so při recepci přizivíč.
0: So, a vy čakajte prosu tak dlouho tam předku na válce.
3: Děkuju. Vůtrobne Jack. Děkuju.
2: Mač so sydne a za Kristofa že dživo dale. Na, to přichodného to lahíže znaje.
0: Hej, prosu, kak môžu vám pomáč?
1: Jo, jašče junu dla to Nepala.
0: Hej.
1: Nitko, když se mi že raz tun listík za let kupil, no, što ha môžu tam v tem Nepalu činiť?
0: No, ja junu tak praju, ve vašich flip-flopach to tam tak daleko nepšinčeče.
1: Jerom pomaj, sviata kata. A to ríka?
0: To ríka, vokomik, pokazam to vám na globusu. Ladeče, Nepal je kytrohorský. Kraje za svoje horine Himalaje znate. Mount Everest, to tohle znaječe.
1: Můj Bože, no, tam ja niče nepolizu. To môžete vidieť. Jezus Maria, a prečo, junu, kak dohoda z cva poliču do toho nezda?
0: No hej, Podnia bud

0: Holzka, ještě jedno stočko, hej. Ještě,
1: no, já si myslím, že ta jedna mi dosáhá. Ale to je opravdu super, super, super spil.
0: Děkuji.
1: Synče se teda tamhle na voku a rajče najprve raz tam dále.
0: Okej, tam, kde jste nervózní ženy sedíte, a kde jste taky šťokací muž okolo vala?
1: Hej, dokladne tam.
0: Hello, dobrý den, je tu svobodné?
2: Co? Hej, tu je svobodné, hej, prosím. Torsten, no!
3: Gitarist je so čakacem přísednil a dále píska. Kristof so zauročí a jenož zvou vie.
4: Ibiza, Ibiza da Ibiza.
1: Čeho dla nichtu nezrozumí, so môžu ľudži jenož vo pří a v odletách informovať.
3: A hýžate dále. Nadobo stejtaj, dere zdrasčenaj svetvo vosataj vun a vona před jeho voknom.
1: Hej, prosu, kak môžu vamaj pomáť?
0: Elsa Kielskal Havkonnen. Čakame na náš let domoj do Švédske, Skjultka Hacki. Naši synojo bez přestača plakaja, Skjultka.
1: Ach, hej.
0: No školy kanti bez konca. Voni žaden mir nenamakaja, ladače to laskriska Hanski loli ladiske filelda.
1: No komik, su to trojniki?
5: Tak, Iva, Knut, Billy.
1: Aha, to knižku s švédskými meblami.
0: Sklám? Što prošu?
1: Tak můžu já vám něco konkrétně pomáč?
5: Gunnar, jdi na bok. Jsme nážel, jich rajky zabili. Máte vy tu snač nekajku rajku, mini letadlo, abo tajke nešto?
1: Já, rajky. Nie, nážel nic, ale tam záde ve tom v obchodě, tam zaujště nešto namakáče.
0: Elsa Spilsky? A jo, Spilsky, jole. Abo můžete stano nešto zaspěvač?
1: Já.
0: Jo. Hej.
1: Ja?
0: Dež menuť si nechtu cúze. Niešto zaspíva, skrýlilia, potom si voni nudom usnú, se rádu mújka.
1: Tak šíve, kaž ja spívam to ľudí, skrý rozorju.
0: Ach, pepele pep, jenož jeden spív, ein, tvej, trej.
5: Jole, stú tie knižky.
1: Vokomik. Svensk folkmusik samling. Švédske ľudové spívy?
5: Te maja oni najradšo.
1: Víšte vy što? Ja znaju nikoho, tun te spiły zavěšče lepě přednese hačja.
5: Što da to?
1: Tamle, na Vauce.
5: Što da? Tun tamle, kiščuka?
1: Aj tun zavěšče tež, ale to vám pak nebych doporučil. Tun podlaneo, tun ste gitaru a dojimi vosami, tun sos na nokusk lepě za to hodži.
5: Co byke, super, utrovne, ďakujem. Tak.
0: Pojďte, Uppsala. Ivar, Knut a Billy, Uppsala. Nudom, bude lípe.
3: A tak tujka kudželate gitarist maloch trojniku dospacha. A tež pjane Torsten spolne paru švédsku melodiju sobo brunči. Jako neby ženje ničo druhé činil.
1: Što da je tu dženca jenož los? Te švédojo menuje svoje dječi kajš möble. Můj bože. Ale netko najprede jeden kofi.
3: Ale nie, žaden kofi. Před voknom stej starý muž.
6: Na tun. Tun od prédy. Tun se širi brodu a čmojemi na očemi. V levej ruce džaži svojky a za pravej ruku malého hulca.
1: Och, nie. Hej, prosím,
7: как можу вам помач?
8: Добрый день.
7: Хай, яра добрый день. Волече, как можу вам помач?
8: Вище преде толап, шес цюве лета нищо говау, запитан нихту своего сына. То вон тола е, або?
7: Что? Чей сын?
8: Карбонара.
6: Christoph Lada гаеш ауто, гаеш во воу дырене, на мужас холцом. Jena 20, 22, na. A potom na Igrospanie.
7: Ach, hei, wieso. Carbonara, Andrea.
8: Schietko vorwärt, grüß, Wami.
7: Wie ne, so genie leppisch war. Tamle, tamle, prätkus hiti ja matsch.
9: Oh, moi Andrea. No, wieso. Da je moj Andrea, halleluja! Andrea, moj Lubuško! Och, vy nemôžete si predstaviť, kak voložená Janetko sem, zašče mojeho syna namakal. Andrea, čeda si te bol?
8: A to nebie ani tak ťažko. No, telko čiči tu, se sombrerom vokovo nebieha.
9: Utrobne, ďakvam. Ďakuju. A ďakuju, ďakuju.
8: Menší niž to, že môže. No da, ja dobiu dale.
9: Aj.
8: Carbonara, što da je im tajke meno dao nači, ob ne te rjuški svođane bude.
9: A poj, Andrea, moj dobi moj dale.
6: Christoph stupi zbožene ze svoje budki, lada za mužom, ki so pomalo nenapadne vocali, doni so večrjođe luđi nezubi. Potom so Christoph vobrači. Ach je, lada na vauku. Češ išče švita luđi seđi. Žona za svojim ščokacim Torstenom, švedski porik s trojnikami, a kuđelate gitarist. Ale nadobo zaklinči zvuce rečaka.
10: Dear passengers, the flight to Ibiza has been rescheduled. Boarding will take place at gate A. The boarding for the flight to Scotland starts now at gate B. And the boarding for the flight to Sweden starts now at gate C. Have a nice flight.
6: Šice čakace stanu zvauki, a so raduja. Šite zapozdjene a šmonene leta dva za so leča.
5: Tostno, tostno, poj vodu.
9: Naju leta dvo do šoči spije, vone leči.
11: Sve, kajke leta dvo?
9: Tostno, poj,
11: poj. Sem ja spav?
5: Aj, Janžeko, ti si spav.
12: O, Ivar, knubili opsala. Nitko će domoj do Švitske. Ilski la Lilka Linska.
4: Ibiza. Ibiza na vahu. Jojojo. Kantare, kantare.
6: Christoph je tak voložene, kajš ledmade. To bitchy Jane.
7: Puh, kajš by vyšo vočiš, no. Na to jeden kovi.
6: Spokojne čampa vručo do svoje recepcije, vieselo so na sjatok. Přitem ani nepytne, so za ním znova vone stare muž drypoce. Haj, runje tun, kiž by hulčka ze sombrerom namakau. A muž ce Christofi poušim zdaču hišče nešto rec. On spyta napinane Christofa s postom do kribeta dypnič. Doniš? Doniš?
11: Ja. Tajki, son. O nie. O nie. Čenca je tola nedžela.
6: Haj, a Christoph ma svobodne. No da reka im tvoj juce za so.
10: Haj, prosu. Kak možu vam pomoći?
5: Stop!
6: Takže to nenže. Toto la nie je žaden kunz. Púča klinkať štač, džošče. Šuda na tajke ideje, šinže. Nie, ročo, šte jemol.
8: Co
13: Da, kijk je lid uit, hoor.
2: Post maar, boei.
13: Zem je als pauw?
5: Hai, Jantjik, wat is het pauw?
12: Oh, Ivar, knul Billy op sala. Niet kan je dan mooi dan Zwitske. Heel schil aan het kan inschrijven. Cantare, cantare.
3: Christoph je tak volo žene, kaj šlid ma de po tutem turbulentnem dnju.
7: Kaj šde vichel vočich, no? Na to jeden kovi.
3: Spokojne čampa ručo do svoje recepcije, veselo so na svjatok. Nadobo pa klinka jeho telefon.
7: Och, ne. Šefo?
14: Hej, vitaj, Christopher.
7: Hallo, Šefo.
14: Poskaj, Jule, my mamy małke problemčk.
7: Problemčk? Dorika?
14: My mamy personalne čeže a dobi my nitko kotkodobne preplanovač. Dorika, so dürbi ich proschu psychodnu službu des ist der Pseusatz. Jensa, das so näher will es dauer. Aber...
7: Nie? Ach nie. Du ja schittko zölle mirne wat bischowa.
14: Na totla super, Christopher. Na tebie muschu so spuschet. Ey, alle, ja dürbi nicke Koffre pakwatsch, du gehst politische Jütze schonu do dola. Do Gregske. All inclusive. Terrasse mit Merblick. Mamo ist Whisky Jacuzzi. A hegen Massage, des Boski Trier. A wero bude tak super. Das ist noch so wert. So, alle Debi ist im Cheo Dale, deko mirno Službu.
7: Mirno Službu, hi.
14: Ciao, ciao.
7: Chefo? Chefo? Hallo, Chefo?
3: Oje, oje. Rung před oknom recepcie byla zase dlhší a dlhší. Za Christopha so netko druhá služba započne. Ale kajž přeco z napřečivia von stvolivě.
7: Hej, prosu, jak můžu vám pomáč?
2: O nie, takhle to tež nejenže. Stop, stop. Hele hupa idea. Das dem Chefon? Nimo to. Du a služba? Ha, Josche? To nie je to la žaden kunz. Iš raz ročo.
12: Oh, Ivar, knul Billy opsala. Nid koče domoj do Švitske. Hilski la vinka ninsa. Ivica da aho. Cantare, cantare!
3: Christoph je tak voložene, kajš lidma de. To beči, Jane.
7: Kajš de vichel vočich, no? Na to jeden kovi.
3: Spokojne čampa ručo do svoje recepcije. Veselo so na svjatok. Přitem, ani nepytnje, so za ním znova vone stare muštrypoce. Haj tun, kiš pihulčka se sombrerom namakao. A muž chce Christophe Bouchem zdáču ještě nešto rec. On spýta napínane Christopha s postom do krybeta dypnič. Doniš? Doniš? Aj, doniš? Excuse me. Excuse me. Please, fasten your seatbelt.
7: Što?
3: We are preparing for landing.
7: Što prosu? Že da ja sem?
3: Vylitadle. Vodajče, prosu připasajče so. My nedom přízemíme.
7: Vylitadle, my nedom přízemíme? Što? Nitko, če da to?
3: Kupa Ibiza, vas očakuje.
7: Ibiza? Ibiza. Hej, skončne dovol.
3: Oj. Přeco ište nevěste, až neje ty štole jenož sun, co Christophe Golle vobladuje. Sejdi vopravdže v letadle. Haj!
2: Ale, štu da tamle sejdi? Borik s těmi džičimi.
3: Nesu teda švédské jeceli?
2: A ton šokace Torsten tam tež sejdi. A ton kvasne hučmik tež.
3: Naskunšne. Vočerst viace dovol.
15: Slyšeli ste svuchoru, haj prošu, kak môžu vám pomáč, po povedančku Jana Boguša. Text obdživava a režiu vedva je Madlenka Šočic, a za technické zopravdženje, zvuky a efekty by Tomáš Matka zamovite. Kristofa Rečav je Klemens Bobka, povedáku a stjuadesu je Rečava Božena Bjašec. Mirko Brankačk je predstavil švitu figuru, turista, kotremuž so za italski žiči, starého džida, kotremuž zub za nudlemi z carbonara jušku kapa, ščokaceho tostena, modého gitarista, kiš chce na kvasu sotru piskač a nana švédskych trojnikov. Mač zubeného carbonarec Andreje je rečava Julia Jankovscena. Bezradnú manželskú ščokaceho Torstena Madlenka Šočic a mač švédskych trojníkov Andreja Kišcena. Jako šefa Kišce sám najradšo jenož do dôla, ste slyšeli Kristofa Redu. To ona potekým byl naša rozvosová premiéra novú svuchoru namakače od nitka tiež na našej internetovej strane a app MDR Serbia a audiotece ARD Sounds. Vod tam môžete si ju samo sobie tiež sobu do dôla začať.

0: As poslednimi taktami mjörčina vecliša je dedom Vanačić.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca katolske s farariom Geraltom Vornariom z Bač.

lubi připosluchajo. Jako tydženja Europa pod nesmienej horcotu čerpješe, poruči nam farjam cirkvinska višnošć, cirkve votovrene mieč za ľudži, so moli so v nich vokvočić. Rjana to gesta, abo ilustracija Božje staroščivošće vo nas stvorenja. Dežčenca v Evangeliju reka, pojče všice kemni, ki šte sprocni a vopče ženi, ja vas vokševju. Vězdo nětko neočakujeme, že nám bo, kajž útě předevzáče, kotrež nám vokše viace prozdniny abo dovol bez starosťo lubi a garantuje. Dovol prozdniny a vočerstvenie nech je kujždemu popšate a zmožnine. Nekoci na to dlho lutuja a popšeja se potom celé vulky dovol, mojela daleko preč na malé divách. Druze vostanu radšo doma a zeznavaja svoju domiznu a bližšu vokolinu. A propo votovrene cirkve, přeco zaso doživjam, zo mi nechtu praji, dženca pobych prvni kruč v bačovskej cirkvi. Přitem je ona všidne votovrena a jeje neogotiske barbne vokna spoštia rume přijomnu atmosféru k rozpominanju. A skončne je v kojžde katolske cirkvi tež tabernakel, posvone prajene stan Boži. Přemožace nesmirne bo je nam v sakramenče votarja v přeženovanu kliebe v svjatej hostii potajne přitomne. V tom je dopomina na mladeho zbožno prajeno Karla Akutisa a češčovarja Eucharistije. Vun votmovi svojmu nanej, kotož chceše jeho zveselič zjezbu do svjatoho kraja, čodla bych ja dobjav nieče ječ, džeš je Jezus před 2000 letami byl, dež je tu a netko přibni. Zdá so mi, zo vúživarjo ekumenijského Jakubovho púča, kiž veče přez náš kraj, se naše cirkve a vosebitošče skoro bolje váža a odkrivaja hač my sami. Nekotre škuli z nich připosvucha například rade korovému zpěvaniu cistocienský sotrov ve kloštre Marijinej Hviezdy, a so přitom dušine vokševja. Ale tež Božá stvorba, kajž lípio s pomnikom básnika a duchovno Jakuba Barta Čišinského, skýča nám možnosť k čelnemu a duchovnemu vokševjeniu, a to bez napínace dalekých jezbov do Vukraja. Što pak sceva s temi, kociš při najlepšej voli, značíš lieta dlho žaden dol neznaja? Vobživam a češču se tyhle ľudži, kociš voponive a samozrozumlive, z vulke ľubošču a štěrpnošču svojich bližších ladaja. Žen a noc a rude lieta dlho. Pváčate štutem Jezusove slova ženskýšho evangelia, pojče všice ke mni, zmiče násomojc pša a úkče vote mne a namakače odpočink za svoju dušu? Zrozumia a znesu tuči tež dalšie slova Jezusa, přetoč přijomne je mojc pša a moje bremio je lohké. Zavěšte nekrote škuli s tutým slovom a svojim vosudom. Svoji situáciu hadruje, na Boha a jeho ľubosti dvieluje, abo trude samo zadvieluje. Zrozumieť ich môžeme, kdež so na češkým živenským dojnče ničo zmienič nehodí. Nezvostane potom jenice dospone sebe podače do Božie vole, nic moja, ale tvoja vola sostajn? Tu so dotkame v úboke je potajnošte našej víry, do skřižovaného zbožnika Jezusa Kristusa. Poprom zvúrazňa kujžda Boža matra, kujžde sviate kříž, tule vírnošť a nám přivova, jenice ľubošť bie, so za vás čerpjach na křižu. Čítač môžeme tuto uprajenie na znova posvedčenom a po lietach v obnovenom sviatom kšížu ve Vutovčicach. Celkom je pak reka v dženstvišim evangeliu kvalba zbožníkova, kvaluče vodce knieže nebes a zemie, zase to pred múdremi a vúčenemi zakrv,
Muličkim pak vozivil. Haj, vodce, tak je so čito zespodobovo. Všitko je mi přepodate od mojeho vodca, a nihtu ne znaje syna, kýba vodc, a vodca nihtu ne znaje, kýba syn. A tun, komuž chce syn, to vozivič. Pojče, všice kemni, kýště sprocni a vobčeženi, ja vás vokševju. Zmiče naso moj spša a vukče votemne, dokež sem čicho myslne a pokorne je vutrobe. Namakače odpoček za svoju dušu, přetož přijomne je moj spša a moje premio je lohke. Jenož svetne muri a vučeni tole nespoznaja, a kaž zraneni v svoj hordošči Boha odpokazuja. Jenož čicho myslni a pokorni, kotrež Jezus na druhej mieste zbožno svavi, to dopoznaja a přijímaja. Čilne bološče nam medicina voloža a v dalokej mire otevza. Dušine stiski a žadošče pak zamože jenice vira a dovira do Boha voložič a otevzač. Modlme so. Bože, spošč nam krutu viru a doviru do Tebe a žony všitkih, koci so procija, potem živi več. Oni su ze žonovanjom a přikvadom za druhých, za nás, za cirky, za všo človestvo. Přetož ve křížu je spomoženie sveta. K tomu požuni vás, bo voc a syn a duch sviaty. Amen.

0: ABB. Zarski program. Zarski program.
1: Víte, čo už dali až do Ziga 2 v Dolnoserskej Rice. Ja som Gregor Klim a to je váš serský program v Arribi. Užijská filmová přehlídka jo se rozšila. Prvý z tej pauze jo nento integrirovaná do Open Air programa filmových nocu v Novém Chmielově v Hošibuzu. Serské filmy sú byli také na plaše vížeš a kak jo se publikum majú spedobalo svyše šonet. Zorjaki a zorjacki Češiho lietnika sú sa rozžognovali, co nekutare vedných nento ze serského rycu zachopijú. To svišime, rovno tak stajeme to pšašenie, kak dalej má projekt Zorja viste financielne přichod. Na to pšame v tej gronič. Naše zabierajú také druge pšašenie, jadno ako zvieža lúži o a na drugom boku veľkého gata. USA jo cora svišiva 250 let nevedvisnosti, svoj Independence Day, pšicena za nás pšašaš, kak serskou rece lúži oglíbenú na USA. Kľukožicenia, priadkovania a muziku týženia ku dňu CSD máme v programie a šaké vici. Nejpery sú naše žiži na rieže, jo a vedne až čo by teke pedla.

0: Nen to smješće raz blazorju. Pred tyženja su tam vesvišili konc toga letnika. Tu gešpu som ja užuval. Zatem šašaš, kak resne trenarje mysle vo přihože projekta a užo teke vo finanse. Ve zorjach vedešnje svieše konc svojego češiego letnika.
1: Ja som vidiel vesebne v tých sliednych mesiacach sú šikné dopriedka prišli a to je tak riedne, tie ľudia vidieť, až oni to napravdu priedajú. A to ja si myslím, až to má pen zmysl, až napravdu prídu ľudia ven, ako mygu priedať.
0: Všetci nás viešiš, recen tréner Peč Šežinský a jeho kolegovky a kolegy glídajú pak južo, kak zoria dali uviaš.
1: Dajú všaké ideje, najprv sme ešte ten niekto stvrty a piety lietník prijaš tak, ako sme do tých miest prijadli všetci, ale dajú všaké druhé ideje. Snaž by mi gali opýtať jeden druhý cas za te zoriaky, alebo napríklad ve zelenom casu, nekak talcajt, ja neviem, napríklad 20 štundov ob týždeň, alebo 15.
0: Serskú uknúš po casu a nové cílové kupky dobyš, až do 2021 čijasča ma ten pilotový projekt CAS o naskenínia zbieraš, ale nie je dávno šikno jasné.
1: Veď, že o tie peniaze přijdu, to je opäť ešte také veľké prašanie. A druga vec, kto dej to nosárstvo převzeš, abo sme už o také přemysleli, že by mali samostatná serská institúcia, byš, abo nic. Jo, to sú šikno ešte vetverione prašania.
0: Zoria sú kompletne financirované přes strukturnú zmenu. Veni slušajú, kto gromadí 6 dolnoserským projektam, ako mezi druhým Dolnoserská kultúrna akadémia alebo Seš Bužica film, že vyšnáščo milionu euro dajú zviesk za ne ešte nekak 5 let. Ktož si myslí, až je to veľa casa, Zemeli.
2: Der Prozess oder der Dialog dazu muss jetzt beginnen.
0: Kroni Dr. Lutz Laschewski vom Zerskiger Instituta. Jako Team wird Sachobjenka obgliedujo, kak se Zorja uvijaju. Wenn wieži positivne Effekte projekta, kroni pak teka, až Zerske Institucie muss es se pšašanje stajš kak dali, kak möžo se projekt pokojn zu spiechovanja oprovaš.
2: Wer sollte es zukünftig tragen? Die Strukturwandelmittel fallen irgendwann weg. Und was sind dann die weiteren Modelle? Die Töpfe werden nicht größer werden im Augenblick, wenn wir in der Bundesrepublik ja nicht von überbordenden öffentlichen Haushalten, sondern eher von Sparen. Das heißt also, in den zukünftigen Finanzplänen wird es nicht mehr Geld geben. Im Augenblick ist es ja ein Erfolg, dass man nicht weniger hat.
0: Přestrukturirovanie, abo nové gernce dobyš, to je cíl a debata je notná, kroni Laschewski. K tomu jadná rozavošpil za serský ľud Jan Buda.
3: Bude to prvný vážny nadavk novie zaužboj rade. Ta legislatúra sa zachopí 2027. A južo tam budemo sa v klozúrach vienovať to s tým nadavkám a strategickým přemyslovaniam, kak s tým vobchádame až jo financírovské dogrono 2030. Ke konci a také tie struktúrne sredky za Braniborsku. To musí už len to byš dokúľa až 2020, alebo tak to je přepoží.
0: Konc struktúrnych penis v Braniborske padne gromadu s koncom aktuálneho finansného dogrona za vožbe. Kaž gledaš, kak dôjko trajú penizne jadnania, majú sa také parlamentarijské příraže za vožbe v domovinie a v Serskýma radoma s tým skoro zaberaš, kak dali. Teoreticky je možné, až dostanú Braniborske Serbe ďalšie peniaze pre štruktúrnu zmenu. Spichovanská doba žoga ešte až do 2030.
3: Ja nebych to uzanknul, až prídu přidatné peniaze, ale na druhým boce je veľmi vážne, až také máme strategiu interne, kaž to ešte peniaze nepřídu, kak vyžeme s tými originálnymi serbskými penizami raz kroniu, a to jo, nučíkovne boji na každý pád, ale tie štajky boje sú treba. Dokýž šučo druže sú také žarujo, to mežoboč, so je treba plán B.
0: Plán B mieni, také skoňceš nekutáre serbské projekte. Co sa ma spiehovaš, redujú smiernice za vožbe. Venich ma serbská rec prioritu. Jaden plus za projekt Zoria.
3: Duchilu sme si se serbskými ražišelemi přezjadni, až je ta priorita dále serbská rič a bude to ty příšodže vestač. A ja si myslím, to je také taký gödnoženský instrument, až jeden projekt, když je jenož kulturné, nemá deko šanso, kajž jeden projekt, když má také rič spěchovat se napraven, sa vnúči.
0: Vedkledané vetogo, vestoňo to přašanie nosarstva. Kto přiozio také pokojencu strukturných penis zakonitosť za Zoria. Za vožba žice se spúšťovnú nosarku, tak budar. Aktuálna nosarka Zoriu a dalšných strukturných projektov je domovinská župa Dolná Ružica, respektívne je dom pro GmbH. Žiadna Frankosvik po napšašanju RBB žiadna konkrétne vetegrono njama dla příhoda. A pokažo na rozgrona, ako majú se ešte viasť. Slik ve projekte Zoria. Gledajúce na te diskusie vo příhože, recnej trénaria Peč Šežinský a Franciska Albertová necení tej sebe pševiele starosti.
1: Každo nebužo tak eš, ako jo šlo do tých miest, ja si myslím, bužo nieco nového nastaš a to mi také nekak by motivovalo dalej getovať.
4: Jo, zase v toho přemyslujem, ale pen mám nekak optimizm, alebo doveru, až to nekak dalej, že dokoláž ten projekt tak deje funkcionirujo a ja si myslím, až mežome te pieniese dávaje v toho přeznaníš, až to je dobrý projekt a musí se dalej spechovať.
0: Optimizm a doveru majú recne trénarie, gaž gledajú na příchod projekta Zoria. Druge sú už tento obšašanie stajú, kak se šiknete zachopťovne serbske projekte v struktúrnej zmenie budú mec uhovaš po tej dobie spechovania. Zoria vestanú se vie dali téma v serbskom programie.

0: Spesie słowo ma žinca serska duše pastorka a faraka vedešnja Katarina Kölerova. Žinca žo vo kradu svietovu temu vo uživanje hendija.
1: Cerkvia.
2: To nad som švíse tvoja učoba, to je tvoj Bog. Na co peji si jošo v svoju učubu? S čim přeživjome svoj cas? Co obkníže naše myslicky? Na což peji si još svoju učubu? To je tvoj Bog. To je napisal Martin Luther k prídni Božej kázni. A my přemyslujeme, co má plamňo v učubě to prídne mesto, familia a dvor. Co stojí cevo gorice na mojej listčině vážných věcov, peněze, auto, materiálne dobytky, co obsejží našu učobu? Ja som gana bola na oglíže pla ukniku a uknicu projekta Zoria a sme dvojko diskutirovali. Net jo nám také pšašanie do mysli přišlo. Kak mocne jo hendi ve tvojom živjenju? Pjavej sme ago žiši teke cestče per štundo před televizorom přeperali. Cesta pytame roztrasčenja. Žinca v hendiju. Co jo plus abo minus? Až mažaš přes internet kontakt pšašalam žažaš, to jo veliki plus. Rozmej, ako jo Mato Kosek do Ameriky udrogoval. Jo list 3 měsíce přes oceán šel. Žinca krydňaš pověstí z drugého kejnca světa za pár sekundů. Ale my také umarkujeme, až hendi ucíní ještě samotného. To je minus. Kto nezná jo to? Vělec sasa jo přejšlo a já som jano glúpostí glídala. Niektoré ved nás majú žiši a sú se přešali. Co minišo, v kakém starstve dejali žiši svoj prídne hendi myš? To je kúždej familii hnace. Žiši dejali nejpiervej ze starejšima gromaža, funkcia a možnosti hendia vetekšiš. Prídne hendi by dejal znaš jano tastové hendi byš, za núzne pádu. Ale dajo sociálni čišč. Šikne majú smartfón, jano janic, groni syn. Naša klasa má svoj čet, šikne majú přístup k ňomu, jano janic, groni žoka. Gaž starejšie ako helikoptere nad svými žišimi vachujú, nemajú te žiši samostatne ordováš. Gaž jo gale staré dosť, aby rozmiało čachotu, ako wakajú na ňo v interníše, ga mežo svoj samský smartfón krydnuš, znaš s 12 abo se 14, 15 letami, togo nie sme tak vieste byli. Dejali ze šišimi pejedaš, co ga při hendiu cíniš? Skomu žijoš ty nieco přes to? Což napšaudu teliko casa ho přeberaš, ustajš o regule gromáže s vašim gelším. Kak mežeme sami rozumnej ze smartfónom obchádaš, sme se přešali. Jeden Zoria kronil, sasicujú se ako zemcigár kalasku. Ešte raz malsne tam peglidňuš, mega hovací nieco skomužíš. Potom je zase umocnio, kaž tekejši jacor pezdže povězčí přijdu a na katareš dejm vete grniš. My dorostčene dejali prýdk bilda za žiši byš. Dejali snaž s hendijom obchadaš ako s ogliedom do kazina. Tož sebe prýdk vzijome viele peněz, co me maximálně udaš a potom net to miesto spuštíme, kaž sme je zbrouchovali. Gaž takým, kaž o plánované cas za hendi je zbrouchované, ga dej mi jen malcne nabok syniš. a hosu hyši per typo. Lazuj knik ve momo a přemysluj ve nich. Kaž ogled mám, scynijom handy pšec. Som ušaltoval zukový signál, kadarež pokazujo nové povesti. Na comštvia učeba vise, to je tvoj bok. Boga njame, žož s palcami přimieš, a do mieška zatkáš, abo do kaščika zavrieš, z učobu pak vysáš na ňom, nie o nic drugiego, ako se krádu na ňogo spúšťaš. Togo dlaco ven nás ve čogo drugiego vytchýliš. A nás kúse šignuš, dokoláš ven, jo to jedno same nímerný dobytk. Píš o Martinu to. Přeto ja som ten kniez tvoj Bog. Ty nedejš žiadnych drugých Bogov míš pedla mňa. A Boži mír, ktorýž o ušejši knigo rozima, obzvarnuj vaše učoby a myslí vy Kristusu Jezusu. Amen.